křičeli nám, že stumanění neběžonc nám, že chtěť to moc, léli jsme krev.